na brněnské přehradě. Sešli jsme se v dobré náladě. Děvčata jdou po hrázi, jen v Evině rouše, nikomu nic neskází, kůrovec kůru kouše. A ta jižní Morava.

jen bezruč zárubek. V Řekavách je malý Jan Seťan a každé děvče

chápe přes nás šicí stroj. Nejsme ty hradecký otroci a nemůžem si nijak pomoci.

duše, kde se lidi strkají v tramvaji. A když se sejdou, tak si zpívají. Svět je balon, který letí na ohřátý vzduch. Až přeletíme, zbude po nás na oko zetru. Svět je balon, který s námi časem odletí.

kruh lidí a jmen a pravdu a lež a hranice snů v noci den ve dne noc a tu a tam vztek, když je všeho už moc. Někde uprostřed mám tvůj obrázek mám, vždycky, když bolí den.

Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

šance mrknout do ABčka. Jediná šance, no a pak vzbouří se mozek proti přítomnosti.

osudím. Dneska neplujeme ani na měsíc, Kolumbus nevypravil ani jednu na moři touhy, šly lodě ke dnu. Dneska neplujeme ani na měsíc, Kolumbus nevypravil karavely na moře touhy, dávno jsme zapomněli.

ti bílé halí v oblacích a v chatě ješ až k oknu v sněhu skrytá. Muž v trestaneckém šatě sedí sám, již léta stráda bez naději jím zmítá. Teď stesk svůj hvězdám žaluje a tmám. Soňo, Soňo, jediná ty moje, vlast tvůj černý čelo jako sníh. Záhadné ty teskné oči tvoje.

Ved jsem tě, co ženu, od oltáře. Mé štěstí, Soňo, bylo zátratné, však číst jsem nedoved z tvé bledé tváře, že jinému již patří srdce tvé. Když na rtech jeho ústa tvá se chvěla, a šíji tvou on líbal bělostnou, já v šílenství svých smyslů zbaven zcela, jsem v srdce jeho dýku vnořil svou. Soňo, Soňo, jediná ty moje, vlast tvůj černý, čelo jako sníh. Záhadne ty teskné oči tvoje, líbám v nocích bezesných. Život můj se ku konci již chýlí, naděje na spásu nekynou. Soňo, slyš hlas nešťastného, prokletí mé, slyš, černé země, než mě skrětíš. Nezvím, Soňo, nikdy sily šťastnou, neb bolest zda též poznala s a žal. Jen vlci táhnou kol, když světla zhasnou, a kozák zbloudiv sem hned prchá vdál. Nechť obraz můj již zmizel z duše tobě, a štěstí nového ti vzešel květ. Já ve tvých snech se zjevím v noci.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Vždycky jsem velmi přesně věděl, co jsem kdy a kde měl říct.
2: Jenomže nevím, proč si mlčel se svou kapacitou plic.
1: A tak mě někteří mají za dobrá

0: Prochodil nejedny jsem boty na tý svý Miami Beach.
1: A dlouho nepřiznal si, že je tohle všechno dávno pryč.
0: Že zbyla jedna flaška Calvadosu z roku 06.
1: A že

šemet kapesní už mě ovládá, to on mi našeptává, kde všude jsem mohl být. Všechno ta setkání za mě i pořádá a já nemusím ani opustit svůj byt.

se však neučila, tak nápis pohladila, písmena rozmazala.

tak má každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou elektronou.

9 hodin 25 mě opustilo štěstí. Ten vlak, co jsem jí měl jet na koleji, dávno nestál. 9 hodin 25 jako bych dostal pěstí. Já za hodinu na náměstí měl jsem stát, ale v jiném městě tvá zpráva zněla.

suši. Ať máš rozum v srdci, srdce v rozumu, až odejdeš. Po každé zradě, ať nezrazená vstaneš, bolestí ať vždy jen rosteš. Ať tvůj zpěv vždy snímá tíhu, až mě opustíš, až půjdeš pryč.

a tím zrak, nuda, neotupí. Ať nesmetají zlámanými křídly paběrky, až mě opustí.

ať není proti řetězem den od ní, ať nemusíš žít jak ryba v studni, ať tě nezadusí závoj zoufalství, až odejdeš. Ať za své přijmeš i to, čeho se lekáš, ať dojdeš dál, než sama od sebe čekáš, ať se dotkneš duše.

0: až odejdeš, až budeš pryč.
1: Je krátce po páté.
2: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

hřmí a brzdař tě honí, necítíš chlad, nohy tě nezebou, jen běžíš po střeše a chtěl bys být pod ní, píšťala řve a tunel před tebou. Tak co z toho mám, že znám celý státy, když nesmím na oči vlastního táty.

kostí a skutků jsme propletence a mou půlnoc bíjí v 11 hodin. Všichni už mluví na jiné frekvenci a já se ztrácím ve tmě a na konci.

probouzím se na gauči, polámaný rozhlížím se kolem. Už je dávno den a ty jsi zase v práci, na stole čtu krátký dopis o tom, že mě stále ráda máš a že mi opět odpouštíš, i když přísahal jsem, že nebudu tvým bolem. Ale teď už je to jisté, bát se nemusíš, já s chlastem končím, přísahám už naposledy, vždyť mě, lásko, dobře znáš.

pořádný chlap, pořádný chlap. Tentokrát probouzím se na podlaze, sedíš vedle, hlavu v dlaních pláčeš. Zase podělal jsem všechno, ale teď už je to naposledy. Vím to, přece nebudu ti, lásko, lhát. Ta krvavá rána pod tvým okem moc mě mrzí, připomíná žrváče. Jenže nebyla to moje chyba, nesmíš důvod dávat k tomu, abych potrestal tě. Přece nemůžeš si se mnou, lásko, takhle hrát.

a na chodníku klouže led. Necháme se svést jednou z cest až k náměstí, kde se točí kolo pro štěstí, sněží a před hospodou psům se ježí hřbet, než si páni dají pět, ať už zaplatí. Ani psí oči už na ně neplatí. To se stalo někdy teď, svět mi skočil o 10 let.

a místo popela na hlavě sníh. Sněží a v kapse mám balzám na prasklý rt. Vítr honí bílé vločky tam a zpět, až doletí tam, kde teď bydlí neštěstí. Sněží a ty mě pošeptáš jen pár vět, rychle a hned to tajemství. Tak mi řekni, milá, co teď s tím? To se stalo někdy teď, svět mi skočil o 10 let a modrý život už nedržím. Držím tě za paže, kdo nám to zakáže, a místo popela na hlavě sníh.

Klobouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji. Slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klapu. Hup, hup, hup.

Tak mi šálu, kabát, klobouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji, slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klapou, hup, hup, hup.

0: Je krátce po 7. hodině raní.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

brýzu kole neprorazím do pop music, ani se nedostanu nikdy do slavíka. Jenomže já bych nechtěl tvářit se jak buzik a muset dělat, co někdo jiný říká, mít udělat psíka, přiblblíka a potom klinika. Taky si ze zahrady neodvezu krtka, už vůbec anděla a jiné ocenění.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Tady mě máš, taková jsem, tak se s tím smeš a zahoď ranec iluzí. Tady mě máš, tak si mě vem a dej si pozor, možná tě to zamrzí.

Hladce až blízkou se vidle, mihne se pažba, neschopný s vidlemi budu stát jako zrádce. Nejvíc bolí první vražda, nejvíc.

strážníci spravujou potrhaný sítě. Pode mnou recepcí prošel se pád. Šuměnky si rozpouštím v hotelovém bytě. Nevím, co napsat, snad, že jsem zdrav. Paprsek prošel skleněnou zdí, sny nejsou košer, kdo ti v nich spí. Kondoři letí přes vrcholky An, přes práh ti nesmí žádnej muzikant. Kde mám svůj pokoj, udělám ti křížek, na pohled narychlo kupovanej. Stín hodí ulicí do nebeských výšek, nejde to jen tak bejt přikovanej.

je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: až motýl smrti hlav vylétnul z lafety.
1: Válka divoká,

slunce sešlo do přízemí, přes prach za oknem, bílou hlavu zlatí, úsměv pomandlí, se u kalendáře ztrácí, statistika dnů, žití minulých. Zbylo pár starých přátel z dávno prošlých let, čas maní z obličí.

kruhu spočítá. Vnuku 5 či 6. A Bůh ví, kde jsou mladí. Pár fotek se žloutlých, s tím nostalgický stesk. Zbylo pár starých přátel z dávno prošlých let. Čas malíř obličej, obraz z tváří. Čelo je přeorané, pole vrásek směť. Ukáže, že se blíží září. Oheň se z oka ztratil, prázdnotá šeť. Zdali pak touhy došly naplnění. V parcích a po hospodách zkouší svou paměť. Mluví a přece jsou jak němí.

Včera jsem potkal stonožku, šla po ulici o berlích, někdo jí dupnul na nožku. Zmrzačil stonožku a pak jsem potkal hlevíždě, šel po ulici a strašně klel, tak jsem ho kopnul do hýždě.

blízka jsem sledoval myšičky, běhaly po stěnách pokoje, chlupatý bílý maličký, než vlezli do stroje, je, stroje na kusy rozkrájel. Lezli po stěnách rozkrájený, já jsem se u stolu napájel, když je ten stroj rozkrájel. Tyhle sny, ty mám rád, zvlášť tak po desátý skle.

bagrem se jednou slíhl, kulatej fousatej trpaslík, odložil si šatičky, kabát, trenky, botičky. Tak stál za keřem jenom tak, bylo mu asi všelijak, zřejmě proto hned, jak se zeslíknul, se znova oblíknul, se asi přiskřípnul. Tyhle sny

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Je mi fajn a je mi skvěle, jen se nesmím ani hnout.

tak ti volám, že až příště, příště přijď mě uhasit. Zatím hodně pus, jinde víno zkus a rhythm and blues. Je mi fajn a je mi skvělé, v zdravém těle zdravý duch. Je mi fajn.

možností. Čím vším se můžu stát.

Ne teda, že bych na něj uměl, ale tíha v nohou a otevřený výkon nad klaviaturou páteře. Jasný znamení, kdo tady na co umí hrát. Jedna z milionů možností a já nechci vědět, kolikátým pianem jsem se stál, kolikátým rozladěným, skřípavým, oprýskaným chlapkem, který mu šlapeš na pedály, nevím. Nevím, ale každý tvoje slovo ze mě odsekává přebytečný dřevo. Každý tvoje slovo se probourává dovnitř, až zůstane jen rám z litiny a 220 strun. Zůstane jen litinové ráma 220 strun, které něčí silný ruce zvednou z haldy třísek a pověsí ho hlavu dolů na řetěz a traverzu a nechají mě v noci dochvět.

Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

0: brzy až tvůj pandr zarazí ti vandr. Nebude to pro mě zas tak velký neštěstí.
1: Byl bych z té bitvy rád zběh a ty si zkousala nechty. A každý z nás na jiné straně fronty dobu klidu zkracoval, každý tvůj pohled byl šlecht.

a já jen čekám, kdy povolí hráze. Nerisknu si bez ochranných rukavic tě sevřít v obětí. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze. Jsi dobře maskovaný stožár super vysokého napětí. Je slyšet jenom náš dech a to, jak si koušeš necht. A lano, co nás drží spolu, zdá se nebezpečně napjaté, srdce už mám samý stech. A ty si dál koušeš necht. A spršky modrých jiskřiček, co srší ze tvých zorniček, dál čeří moje vody stojaté. Jsi pod proudem, jsi nabitá, a já jen čekám, kdy povolí hráze. Nerisknu si bez ochranných rukavic tě sevřít v obětí. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze. Jsi dobře maskovaný stožár super vysokého napětí. Vždyť láska je pytel blech, tak proč si dál koušeš nechty? Něco se trhá ve švech.

toho ne. Dali jsme si oba pěkný kapky. Pojď spát.

0: je krátce po 10. hodině.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

nějak zdomácněli. Posílil Vilda na výhru šance, zhotovil sněžnice pro Vaška Kance.

odhodne, když odcházíš a zahřej mě, když se usmíváš. Snad teď a nebo zítra, už zítra se něco narodí a dá mi sílu, která přesvědčí a taky usvědčí.

celý svět. Podívej se na zem, u nohou ti leží celý svět. Jste si tak podobný, je radost o tom zpívat, o tom vyprávět. Nejdřív budeš kulatá,

slunce, jasná obloha a nezaprší, a nezaprší, a nezaprší ani za Boha. Johanko, až se tě zeptá soused, co jsem nazbíral, řekni klíďo, píďo, houby s octem, co bych zapíral. Kam se koukneš samej houbař, jich jak hub po dešti, aké bude počasí, taky nic moc nevěští. Tomu říkám pech, což nezakop jsem tentokrát, ech, ani ochoroš, tož měl jsem pech, mám prázdný koš. Houby mu potom, já vím svý o tom, ať má soused zlost, řekni, že jsem z lesa přines krásnej

ani o choroš, což měl jsem pech, mám prázdný koš. I bedla jedlá, fuj, nebyla jedlá. Tamhle noha klobouk v křoví, rozklovaný podhoubí od ptáků v nízkým borový. Samotná vajíčka smažím, držím půst a místo hub. Suším ústa, otrávený, nenaložený jsem z hub. Pro houbaře jako já je asi fakt nejhorší, když dovolená mu vyprší, aniž mu zaprší. Měl jsem prostě pech, tož nezakop jsem tentokrát nech. Ani o choroš, tož měl jsem pech, mám prázdnej koš, tož ech.

otvírej nebeskou bránu, rozehřej srdce z kamene, zacel v duši ránu vodou z živého pramene.

ona se smála. On držel to GPS v hlavě, plný neřestí.

přineslo zlý a starý mám. Těžko se líbit bude vám. Mě nikdo z lidí nemá rád. Pro úřad můj

Zatoulaný pes nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolverem, Havran usedá na střechy Petěrburku, čert, aby to zpral. Lásku moji kníže Igor si bere nad sklenkou vodky,

nad obzorem letí ptáci slepí v září červánku. Moje duše, široširá stepy máš na kahánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina,

to se osud smál, smutek utíkal.

Dovolej mi, pane generále, abych je poctivě pozdravil a z eventuální války nenadále, abych se jim předem omluvil. Kdyby zítra na místo snídaně začalo se mobilizovat, těžko bych mohl kráčet odhodlaně do války se zaangažovat. Museli by nejdřív přemluvit mou ženu, kdybych se jí od snídaně zved. Nerada mě pouští do terénu, to bych se bál vrátit z války domů zpět. Co by tomu řekli moji kluci, kdyby jsem se válce věnoval? Vždycky jsem měl tisíc výmluv, hrgot kruci, než abych si s nimi na vojáky hrál. Co by tomu řeklo moje zdraví, to když se zkazí, už se nespraví. Vždyť i na klinikách lékaři, když slaví, tak připíjejí hlavně na zdraví. Co by řekl můj nadřízený z práce, ten když mě pět minut nevidí? Hned to pozoruji ve obálce, ztrátou výkonnostních prémií. Co by řekl můj přítel z Marylandu, kdybych tam někde v Americe stanoval? Často píše, sice přijeď o víkendu,

A místo snídaně začalo se mobilizovat. Závěrem chci poníženě prosit, kdyby si chtěli najít jinou zábavu. U nás nemá kdo v kýblech mal tu nosit, vakci Z za Novou Ostravu. Venku by jim zčervenali tváře, lid by na ně přestal hledět úkos.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

neviděl jsem ráno, dokud neprobděl jsem noc. Nikdy nevěděl jsem, jak mi scházíš, dokud neprosil jsem o pomoc. Nikdy jsem netušil, co je doma, dokud jsem nebyl dlouho pryč. Nikdy nepoznal jsem zámek, dokud nestratil jsem

Nikdy neviděl jsem obzor, dokud před ním nevyrostla zeď. Nikdy nevnímal jsem barvy, dokud je nepřekryla šeď. Nikdy nevěděl jsem, co je voda, dokud ji mráz nezměnil v led. Nechápal jsem lehkost slova, dokud jsem neokusil

Nikdy jsem neslyšel o druhém břehu, dokud jsi stála na mé straně. Nikdy necítil jsem teplo, dokud mi neomrzly dlaně. Nikdy nevěděl jsem, co je úsměv, dokud nepoznal jsem strach. Nikdy nevěděl jsem kámen, dokud se neproměnil v prach.

Nikdy neviděl jsem ráno, dokud neprobděl jsem noc. Nikdy nevěděl jsem, jak mi scházíš, dokud nekřičel jsem o pomoc. Nikdy nevěděl jsem, co je doma, dokud jsem nebyl dlouho pryč. Nikdy nepoznal jsem zámek, dokud nestratil.

Alkohol? Kdo z koho? Kdo tady vlastně z koho vylézá a trčí jako traverza z mrakodrapu, který se třesem srdce zřítil mezi řeči? Nějak víc chápu. Kajícné dozorce i zbloudilé kněze, zatvrzelost starých chlapů. Mezku, co bezmezně hájí svoje meze, alkohol. Alkohol. Zase mi dopomoh kněze, aby mě v zápěti vyvrátil z kořenů, brsknul mnou o stěnu mé vlastní lebky.

z postrácených klíčů. Chce najít ten k spánku a nejstrašnější z chtíčů je chtít se zlomit v zámku.

hádanku ukrytou v odpovědi na hádanku. Mám tě. Je něha rze, je něha lišejníku, mám tě. Je plno srdcí nedovřených, jak dveře od hajzlíku. Vždy je to síla, když se mluví o slabosti. Jazyk řeže jako pila, když ho brousíš upřímnosti. Těch sklenek, co si nedopila,

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Než vyjdeš z domu, než cvaknou vrátka, hoď ještě pohled, hoď do zrcátka, jestli máš tvrdý puky a rysy, jestli pod krkem to, co má viset, to, co má viset, visí. Kravata tenká ve vzorku zlato, už nejsi v plenkách, už víš jak na to. Kdo chce dokázat urvat pár frček, musí si vázat, musí si svázat krček. Protože společenská smyčka, to je tvůj komplic. Zaškrtí slova, která jdou od plic.

zavaž a utáhni. Zavaž a utáhni. Zavaž a utáhni. Zrcadlo žádám denně o radu, jaký mám uzel dát si pod bradu. Zda zakřiknutý či agresivní, inteligentní a nebo radši

už půjde o krk. Mám ještě vždycky v záloze uzlík, v záloze uzlík gordický. Protože společenská smyčka

jak brilantně ovládám volant i stroj, když v zatáčce předjíždím vůz. Jsem roztomilým a šenk vybílím na to šup.

Na nebi už není žavý, jsme řeka studený a stuhlý lávy. Je pozdě na skutky, který nás mrzí. Dnes už i pozdě, je dříve než brzy.

květina, jsou přece květy to, co holkám voní. Hlava je po ní jak od vína, zvesela slůvka smutná, když honí. Při ní se nejlépe zaklíná láska, šeptaná do polštáře.

píseň je pukét pro mé věsty i kvítek pro rekruty. Počátku uprostřed na konci cesty, ať je to hodný či krutý.

osobnost, například Špejbl. Už sám Shakespeare houpával mě na koni, Van Gogh tu býval stálej host.

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Jeden nevím kam. A všechny ty, co měl jsem rád, zase někde přivítám. Už dávno vlastně nehledám ani svatý, ani jiný král. A možná jsem

škola. Pod okny chodí strážník a zřejmě nic neví, že čekám, kdo zaklepe, v pokoji se zjeví. Půlnoční tramvaj cinká, zřejmě 17.

čas už se k ránu blíží, hvězda občas blikne. Teď už mě nic netíží, člověk si na vše zvykne. A nebe v tomhle ránu se halí do červánku.

Dosud kroky známých jiným směrem řídil a strážník na ulici znuděně zývá. Tu noc se nic nestalo, jen samota mi zbývá.

Když mla k večeru se zvedá a slunce dlouhý stíny naposledy kreslí, kreslí mezi mech. A vůně hořícího jehličí, to jak na ohýnku čaj si vaříš, do písniček provoní ti dech. Opření o stromy a na kamenech sedíme a zpíváme a rosa na kolejích.

Život křehký je a vratký. Po sobotě nepřichází pondělí. Zůstanou jen prosluněné pátky, s kterými až smrt nás jednou rozdělí.

0: Někdy mám strach, že se vše naše najednou ztratí. Po zásnubách s někým, kdo nechce nás znát. Má tak podivný oči a svatbou jen cestu si krátí, jinou chce nám hrát. Nepochopí, proč Hašler písničky skládá. Dávné stopy babiček, dědů i nás. Zpíval o hospodách, děvčatech o lásce, k ní nabádal tolik z našich králů.
1: To je ta panenka hezká, barevná jak polní květ.
0: To je ta panenka česká, kterou nám závidí svět. A já

bývalo zle, bubínky s píšťalou v marši. Sirény tón nad hlavou z Messerschmitty. Nebyly poslední, 30 let po nich přišli další zahrát na city. Nechtěli znát, proč Hašler písničky skládal. Dávné stopy babiček, dědů i nás. Zpíval o hospodách, děvčatech o lásce, k ní nabádal tolik z našich krás.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Já jsem tvůj jed, ale i antisérum působí hned. Ví celý svět, že z brambor dělá serum a z pilu med. Kolik máš let, že nevíš o životě, co za nehet se vejde, si moje hloupé kotě. Já jsem tvůj jed, jsem tvoje driving to med. Já jsem tvoje nic, ale i tvoje všecko, tvoje těpic.

strun. Záchranný člun, co veze přes řečiště našich pár tun. Až začne run, vytáhnu peněženku, ze 100 korun nadělám vlaštovky pro svou Lenku. Já jsem tvůj trůn, jsem tvoje líky spůl.

0: Přivedl jsem domů božce nádhernýho nosorožce, originále nosorožce, koupil jsem ho v hospodě. Zatvaru mi a dvě vodky, připadal mi velmi krotký, pošlapal mi polovodky, ale jinak pohodě. Vznikly menší potíže při nástupu do zdviže, při výstupu ze zdviže, už nám to šlo lehce. Vznikly větší potíže, když bože nám neklíže, když bože nám neklíže, řvala, že ho nechce. Marně jsem se snažil božce vnutit toho rustokožce, originále nosorožce, co nevidíš v obchodech. Řvala na mě, že jsem bohem, pak mi řekla, padej s bohem, zabouchla nám před nosorohem, tak tu sedím na schodech. Co nevidím souseda, jak táhne domů medvěda, originál medvěda, duším značky grizzly. Už ho ženě vnucuje a už ho taky pucuje a zamčela a trucuje, tak si to taky slízli. Tak tu sedím se sousedem, s nosorožcem a s medvědem, nadáváme jako jeden na ty naše slepice.
1: Kdyby tady byla

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

až jednou přijde ten, kdo bude se ptát, já s pokorou.

pochybná čtvrť. V hospodě temný kout, místo co láká vandráky zasednout za oknem noc. Temná jak sama tma, přisedá cizinec, postava záhadná. Je tomu dávno, počíná vyprávět příběh, co zatím neslyšel svět. A z jeho hlasu, ba i z těch málo vět, životu začal jsem závidět. Očima svýma přiková zrak můj, povídám věřit, čím dál je těžší, že na cestě poslední uslyším stůj a že mě někdo utěší.

0: A v tom se zvedne, do stolu vrazí nůž, povídá: jestli chceš žít, tak se bij. Obraz se rozplynul, jako když střelí kuš. Pingl mi hlásí, končíme, pij. Proč vám to vyprávím, vždyť to byl jenom sen. Tohle jsem slyšel, tam to si přidal. Ale ten nůž mám doposud, no a svůj život jen tak bych nedal.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Vyndal jsem z mrazáku kousek chleba, co jsi mi dala, a snědl s ním poslední vzpomínky. Když si ho se mnou tehdy posnídala, ještě jsi nekouzlila podmínky. Jen pro mě ses pro ten drahej chleba hnala, já totiž běžnej chleba nesmím jíst. A spoustu dalších věcí si mi dala, směl jsem

Když jsem řekl ahoj, možná za měsíc, myslela jsi, že se brzo vrátím zpátky a naše pokoje se spojí v jeden byt.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

zkusím to k rybníku, večerní terapie vodou. Lehnu si u břízek, vždycky to zabralo, vždycky až na dnešek.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

režimní krkavce včera mě soudili, vyšší morálku mě učili znát, že prý tak vyléčí duše, co zbloudili, a psal se rok 53. O, tam ve starém domě žilo se v pravdě a žilo se skromně, tak ať si vyléčí to svoje svědomí, morálka jich, to není nic pro mě.

tabulku s nápisem, že prý jsem zločincem a zrádcem vlasti. Krkavci věděli, za co před nimi jsem, lámali svědomí a lámali kosti. Tam ve starém domě žilo se v pravdě jen a žilo se skromně. Tak jak bych mohl pak zradit své kořeny.

kravci v talárech dlouze se radili, kolikže svědomí, kolikže stojí. S váhami na křídlech pečlivě zvážili, ten, co se neskloní, ten vinu má dvojí. O, tam ve starém domě žilo se v pravdě jen a žilo se skromně. Jak bych se podíval svýmámě do očí, kdybych jim řekl to, co

rozsudek jménem republiky. Obžalovaný ES byl shledán vinným ze zločinu velezrady a jako mladiství se odsuzuje k 8 letům vězení. Trest si odbyká v táboru nucených prací, v prostoru Jáchymov a Příbram.

člověk a ten nechtě musel snášet, že každý se mu od malička smál. Dlouho bránil se buď zlostně, nebo reagoval plaše, ale tím jen další smích podněcoval. Když jednomu se druzí smějí, může ho to znavit, jen málo kdo jde na to od lesa. On řekl si, dobrá, chcete-li se na můj účet bavit,

odpověď. A lidi smíchy brečeli, ba nejednou se mnohý učil jeho vtipy na spaměť. V tom všeobecném veselí víc nikdo o to nestál, aby se mu ještě posmíval. Tak nechal všechny smát se dál a sám na kraji města k smrti nešťastný si žil.

to put, tomu se nedá vyhnout. Jsi holka jako prut, jen s tebou o zem švihnout. Dodal jsem si odvahy, nebudu čekat dožní. Sex je cesta do bram ráje, sex je cesta do bram pekla. Půlnoc, doba příhodná je, koukla na mě a pak řekla. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Ty musíš se mnou jít, říká mi holka, hele. Zrodil se velký cit v mém rachitickém těle. Stoup jsem si na špičky, ona hned, to je hrozný. Představa to děsná v skutku, jak se splétají naše těla. Hledej dál svou liliputku, a kdybych i s tebou chtěl. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Ať se to rozjede, pojď holka, pojď to zkusit. Ono to vážně jde a nebudu tě dusit. Šli jsme spolu do polí, tam zapomněli na svět. Objal se mi svalnatýma rukama, když jsme šli naspět. No, ty mi rosteš před očima, ty bys mohl hrát Jirko basket.

přízrak Serachkejn, ale ta spící démoni najednou chtě ven. Léta spící démoni masky odhodí 12 minut před pátou v šestém poschodí.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Sotva se narodíš, už ti koně kovou. Sotva se narodíš, už ti koně kovou.

Zdivočel Rorísek, když viděl pivoňku, jak zvolna ke zvonku okvětí sklání.

v hlubinách vesmíru, kde větry nevanou, tam slzy nekanou, nechodí průvod. Pohroužen do duše věřím, nic netuše, že to, co teď tady, tam má svůj důvod.

už trvá má poslední relí. A jen had zatáček svý se přede mnou dál. Můj vůz se chvězlou horečkou závodních tratí. Rychlostí divokých koní, co zbožňují cmal.

bokem. Pak bude skutečnost, co včera bylo jen snem. Najdu si na tebe znovu čas, který jsem ztratil.

Čeň se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvá ti si z cizího,

Nejsem šťasten, nejsem zoufalý, bylo to jiné, než lze předvídat. Nosiči kufrů, kteří volali,

železných kotoučů, výhybek na trati, po které odplouvá, co mělo zůstati.

nejsem klidný, jen mé vědomí. Chvěje se horkem z nástupištních střech. Nejhorší láska, která nezlomí, jenom tu je a jenom tu.

těch úst, která tu zbyla. Co ještě dám? A bílá, černá, bílá. Jak je to dávno už, dávno jak bahno dna. Co od té doby pak? Co od té doby pak? Ach, je jen nás.

Nežalte, nežalte těch snů umíráním.

Dole bylo, jako vždycky k zalknutí, střední plot hledal suky v parketách. Rakejtle na přivítání a velké chvíle, které nejdou.

lacino to děvče z lidu opíjí. Pohárek podchlazených nesmyslů nemá pojem a já dělám dojem, ovšem mohlo to být horší. Hodinky jsou jako berní úředník, málo kdo ho podplatí, ani louhem nejde dolů, ale jak se na zvířatech zkouší.

podlahu si každý zblízka prohlíží. Všichni toho máme zas tak akorát. Rachejme na přivítání pro ty, co se venku sejdou. Slečna bude chodit ještě tak týden a pak si z jinou místo vymění. Různě se to promíchá a pěkný zmatky z toho vzejdou.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Není doma,

Nadechne se vzduch a zavlní plášť. Kohoutí ocas na korouhvi se zaleskne slídou. Před domem na schodišti usměje se stráž a branka k voliéře zaroste svídou. Všechno je připraveno k velikému bubnování, chlapcům už nabíhají žíly. Děvčata v bílých šatech nastrojili vykládané stoly. Každý je důležitý host, každému patří velké díky. Jeden jak druhý, samá ctnost, bratři i sestry bez výjimky, vybraná společnost. Všechno je připraveno k velikému bubnování, jen na povel se čeká. Jeden se teprv vylekaně sklání a druhý už smeká. Beránek blout už zapálil stráň, srdce jak v máselnici tlumeně ti tluče. Dokud je živé, je třeba ho kout, jenže jak to jenom říci? Ryzáčku, podívej se, jak ta tráva dýchá, stačí ji napnout mezi dvěma prsty, stačí ji opatrně natáhnout a hned je jako živá. Jak to jen říci, že chtěla bys víc, když sama řeč ti zadrhává? Stačí pár lžic a hned se ti zdá, že všechno je pryč. Rychle si vyskoč, dokud hluboká je noc a dokud ještě hrají, dokud je nebe ještě nízko, brzy už bude po mumraji. Rychle si vyskoč a obejmi mě stehny, než skončí tohle dějství. Svou hlavu k mojí sehni a zašeptej mi o vítězství. Pohne se vzduch a zavlní plášť, kohoutí ocas na korouhvi se zaleskne slídou.

je mi kousek přes 20. Můj svět je plný starých závazků. Vracet se nebo nevracet, Hamlet měl celkem snadno.

stříhali do hola malého chlapečka. Dívat se na sebe, nesmět se pohnouti, nesmět se pohnouti na šidli z železa.

0: Před malou chvíli bylo 18 hodin.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

Nášel z baru Fénix vedle divadla. Vyvádějí Mikuláše nahoře v bufetu. Už se svítí, paní Květa dělá hercům čárky a já dole

Novinové stánky, billboardy a kolečkoví bruslaři. Z Atlantiku přišla noc a stále je hit. Tisíce liber špaget a uvařený kuchaři. Ze žhavých zdí mrakodrapů města a italských pic. A můj žlutej taxík Broadway to stříhá přes ulice a třídy. Se spoustou aut a neonových reklam kolem nás. Dneska mám rande s Lízou v New York City. Běží mi čas.

pak se mnou Lý zadělá chodecké závody, odsochy svobody, po Brooklyn Bridge. Naše dvě zničená těla, spojené národy, padají do vody, odplouvají pryč.

Zítra mě, říkám tamtý, rozhodně nevolej. Vždyť ze všech životů tady mi poslední zbyl. Taky jsem úplně country, neboli švorcovej. Rád projdu se vašimi sady sám na podíl. Tak možná proto, že chci umřít strachy a možná bych nebyl tolik pyšnej. Poskládám si sako na noc do křoví. Nešumí tu air conditiony a nepřinesou žrádlo pánovi.

stánky, billboardy a kolečkový bruslaři. A Číňan, co umývá chodník, než otevře krám. Na Bosně jezdí tanky, stříhají se ogaři. Nejlíp se člověku vrací, když zhruba ví kam. Pak pákli jedou rentgenem a ty si říkáš možná jednou někdy příště. A pak jde všechno hladce jako poprava. Boeing stoupá nad letiště a naposledy křídly.

hodin na koni, na jolničky zvoní, zas malé děti uvěří, z kuchyně to voní. Kdo do vánice vyhlédne, ač klidně hádat zkusí, zda vidí vločky sněhové,

mám ten svět a kraj, kde vládne pravda a dobrý mrav. Tak rád mám ten svět a kraj, kde jeden je druhému druhem. Tak rád mám ten svět a kraj.

Má tričko do Včka a kupuje ho v Lku. Má celku ideální šířku i délku, jenže on je přesvědčen, že mu svět zatleská, když zubne do M a narve se i do SK. Ska, ska, ska, ska.

Nabírám si oranž do lžic, zabráším dech, vyletí brilantovou zeleň, polknu oči, změknu párou z konvic, zasunění nechty zlomím, za vlasem vlas, hlasem zkusím.

stará věštkyně.

0: sedí tenhle Trump.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

kdo cestou k moci vraždí, vraždí a bude vraždit dál. Kdo cestou k moci vraždí, vraždí a

se mi od rána do večera, ale svět už nesmí být nikdy stejný, jako byl ještě včera.

0: teď se ti holka hlava točí a bledý lampář hvězdy zhasíná.
1: Kdybyste tak věděla, co si všechno představují, když se na vás dívám.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch
1: things. Před malou chvílí bylo 20 hodin.
0: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

všelijak a na dně kapsy v horách štěstí hledám. Už týden sedím tak, čas trávím všelijak a na dně kapsy v horách štěstí hledám. Já ve snu viděl ve svých rukách zlato,

stromy do zpěvu, do pláče, do žalu. Se šátkem na oči,

tichosti. Zmizel do neznáma. Klepal jsem kosu. Brala mě od spodu.

Vzala mě za ruku. Léto je u konce. Podzim byl ve vzduchu. Ztratil jsem v paměti to, co bylo včera.

0: silnicemi.
1: Milenky tiché jak ovečky,
2: s hlavou k zemi.
3: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: sadět mou, až poženy sadět mou.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

jsme trochu jiný ze dne na den, tak jako by.

stará věštkyně.

učeš si vlasy do čela a buď veselá, a buď veselá. Na hrobě strejdychého psa, tam se nehopsá, tam se nehopsá. Kleopatro, Kleopatro, dej si pozor na orlice, ne ty v oblacích, ze zvířat se stávají dravci až na státních znacích. Dej si pozor na vojáky, zvlášť ty bez meče, kvůli těm, co válčí slovy, nejvíc krev teče.

matero, co jsi to zase vymyslela? Ty máš nápady, výstřihy jsou pro polibky a ne pro hady. Na to jsi snad trochu mladá, ležet ve kryptě. Podívej, jak slunko svítí, hezky je v Egyptě.

Praze, ale jenom jeden z nich tam dojel v tom mraze. Jede 5 hodin ráno letní neděle, rodinky s dětmi plné kufry, tváře veselé, a každý hned se táže, kdo pak dneska vede vlak. Načež z klampače se ozve, ano, je to tak.

0: zvedla sukovici a hnala mě až na ulici, ale začínám už tušit, proč musím pořád do mě bušit. Bude to tím, že ta má Laňka má ráda jen Deňka.
1: Je krátce po 22.

jablka v zahradě, až blíž podzimu sládnou, i člověk uzrává až na život a sklonku.

je 10 věrných, ale sto jich káže víru. Ona i v bělobách se černá barva skryje.

Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk. Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

všude zní, jen dlouhý smutný tóny. Navzdory úsměvům vypadám odevzdaně, snažím se uhodnout svůj osud z cizí dlaně. Je to tak marný. Zase to vypadá na dlouhý deště, půlnoc už hodiny neodvědí.

rytmu kola počítají spojky. Ten zvuk je stejný, stejný jako kdysi. Smutně mi zpívá francouzka zem P3. Vous cherchez moi et je suis ici. Vous cherchez moi et je suis ici.

neznámé město na ztracené pohlednici. Taková idyla malé apokalypsy, i my jsme její účastníci.

proč si lidi ubližují, na to já neznám odpovědi. Na to já neznám odpovědi. Za oknem vlaku dál, obrazy se mění,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

skoro priesvitnú. Sedí vo vetre uprostred stepy.

písnička tak dlouhá. V restauraci u kata, jenom já a zubatá, jenom já a zubatá, už poslední jsme z hostů.

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak šelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žalázi a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovaly opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali.

projít malý ostrov. Zůstal po něm jenom křik ptáků. Někdo pak na severu pohřbil muže, kterého přinesla jižní bouře. Zatím se jistá dáma rozplynula v davu, jako když svoukneš svíčku na konečnou autobus.

poslední stopa v bílé pláni. Najednou někam odcházíme sami, něco nás vedá, křik a ptačí skřehotání. Jde v hodinách čas minulý, Bůh barma maže tabuli, vzduchem víří křídla, křída ločku střídá, loď čeká, ještě nevyplula, 24

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: lidi. Reklamu i tady můžeme být šťastný, dokonce i tady můžeme mít sny.
1: Je noc dlouhá a studená jak válka a všude kolem jsou jen rudý prapory.

první dítě přišla při výslechu, druhý se dožilo jen 18 dní. A jak čas běžel, tak zůstávali sami, až v roce charty se syn narodila ty. Přestárlý otec a matka s šedinami a jejich šeptající rty.

Když je noc dlouhá a ty si nezavřela vrátka, a všude kolem jsou jen různý seznamy, proč se mě ptáš, jestli existuje láska? Vždyť důkazem toho je

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: se netočil, stromy by tu nebyly.
1: Kdyby tu nebyl pyl, nebylo by řek bez mraků.
0: A měst bez lidí.
1: A lidí bez pijáků.

Archetyp bílé přirovnání k cti. Zamrzlá číš, chlad plouvá do krve, přichází chvíle, která rozboří zdi probuzená. Kurácíš koryty, do sebe vnikáš ze všech stran a cest.

radši se mě ptejte, jak se mi tady žije, krev do žil mi zas vlejte. Zpíval bych rád ty starý zašlý songy, dobejvávali pecky.

s mým vodovodním kohoutkem je trápení. Pořád brečí jdouc, pane vany, řeknete si, to je

0: nekecám.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
2: Mraky za kopcem pospíchají. Mraky za kopcem pospíchají.

0: uspěchaný.
1: Kam jdou?
0: Na cesty nepoznaný.
1: Kam jdou? Kde čas ztrácí? Zas víš,
0: a zatím tady dole
1: nejsou
0: louky, lesy, pole.

0: jen majonéza ví, se laví.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.

otevřeli v nebi linku na krizový případy. Zavolej třikrát svoje jméno a třeba pošlou zprávu. Tisíce let expertíza na vztahový dohady. Všechny reklamace řeší Chárun v černým hávu. Včera poslali tě pro nákup na rodinnou večeři. Na struhadle brásek naporcuješ goudu. Špagety se motají jako slova, kterým nikdo nevěří. Už je sousedovic kočka, šije na tebe boudu.

0: žlutej paličkou. O Vánocích kafe neslaď, stejně bude hořký. Sousedská divadelní slavnost kořeněná rýmečkou. Už i cukrový a stromek slyšej tvoje nářky.
1: Tak halo, tady linka na krizový případy. No zavolejte třikrát, my se vám ještě ozvem.
0: A pak osamělý 3+1 na všechny příští dohady. Čas na stejný divadýlko s jiným názvem.

půjdeš za sodům dál a zapomeneš, že jsi tu byl, že k oslavě života číši pozvedal a chuť života velebil. A toho následného rána se ten stařík prostě vytratil a někde v dálce slyšet hrana a na stole jen korbel zbyl. Nezalekne se ten, kdo žije, kdo jednou v karty s tímhle chlapem hrál.

Když probudil se, šel zase o dům dál. Já nezapomněl, že tu dnes byl, že k oslavě života číši pozvedal.